Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc, a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio. Rádio Haná. Rádio Haná. Přejeme.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Těšit se můžeme na jasnou až skoro jasnou oblohu. Teploty se odpoledne vyšplhají až na příjemných 24 stupňů, na horách naměříme až 18. Foukat bude jen slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Neděle pak slibuje ještě teplejší počasí s maximy až kolem 26. Rozptylové podmínky zůstanou po většinu víkendu dobré.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Rádio Haná uvádí Hanáckou chvilku poezie. Naši rodáci furtovníci v hanáčtině veršují každý víkend pro vaši lepší náladu.
1: Jedem do mora

0: Arcibiskup pražské a primas české František kardinál Tomášek. Přešel jsem po propaštění z kněžského koncentráku v Želivi, kdež dostal znovu povolení službe ve farnosti. Ale zpátky k dneško. K přepomenutí jeho působení bylo kardinálo Tomáškovi oddělený v roku 2010 čestný občanství Štěpánova. Od toho se také datuje označení Tomáškova lepa. Tož se na ně zajeďte do Moravské Hozové mrknout a přepomenout si toto významnou osobnost.
1: Hanácká chvilka poezie. Každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Rádio Haná.

0: Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi zaště

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Čas nezastavíme a myslet na budoucnost je někdy to nejdůležitější, co pro sebe a pro své blízké můžeme udělat. Ano, teď startuje velmi zajímavý reklamní rozhovor. Jsme na jeho začátku a téma, které se může dotknout kohokoliv. V našem vysílání vítáme ředitele společnosti Senevida, která provozuje domovy pro seniory s Alzheimerovou nemocí. Pan Ivan Černovský, dobrý den.
2: Zdravím všechny posluchače, dobrý den.
1: Jak poznáme, že už nejde jenom o běžné zapomínání, ale může jít o první příznaky Alzheimera?
2: Jedná se o sérii různých příznaků varovných signálů. Stáří automaticky neznamená zapomínání, případně vznik nějaké nemoci, a proto je dobré sledovat svého blízkého, pozorovat jednotlivé projevy změn v jeho chování. To, co můžeme vidět na první pohled, je nějaké běžné zapomínání nedávných událostí, schůzek, opakování obdobných otázek, možná nějakou ztrátu ve známém prostředí, kde se ten náš blízký pohyboval, ale i nějakou složitou orientaci, například v části dne, ročním období, hledání běžných výrazů, které zpravidla člověk používal, případně jejich komolení. To znamená, nikdy nejde o jeden příznak, ale jde o nějaké varovné situace.
1: Dobře, co by měla udělat rodina jako úplně první krok, když má podezření, že s jejich blízkým se něco děje?
2: Otevřít nějakou citlivou komunikaci, mluvit o různých pozorováních, které v poslední době vidím, používat věty, mám o tebe starost, vidím, že se něco mění. Mluvit určitě otevřeně, ale velice jednoduše.
1: Jakou kvalitní péči nabízíte ve vašich domovech pro seniory s Alzheimerovou nemocí?
2: Ta kvalita péče, kterou v našich zařízeních Senevida nabízíme, je kombinací několika věcí. Je to jedna kombinace našich zkušeností, protože těchto domovů v České republice provozujeme více než 50. Dokážeme se vzájemně učit. To, co vždycky je signifikantní pro tu kvalitu péče, je nejen kvalita toho samotného prostředí, jak ten samotný domov vypadá, ale i nějaké vzdělávání personálu. Snažíme se zapojovat do péče blízké našich klientů. Pracujeme také s technologiemi. Mám velkou radost z toho, že jsme na propojení právě našich klientů a rodin zavedli do našeho systému aplikaci do mobilních telefonů Rodinná péče.
1: Kam se na vás můžeme obrátit nebo kde vás přesně najdeme?
2: Najdete nás dneska ve všech částech České republiky. My pro naše zájemce nabízíme kontakt prostřednictvím našich regionálních sociálních pracovníků, s kterým se můžete dovolat. To znamená, na našich webových stránkách se nevydá. Najdete vždy kontakty na regionální sociální pracovníci a na naše jednotlivé domovy.
1: Rádi v našem vysílání ředitel společnosti Senevida, která provozuje domovy pro seniory s Alzheimerovou nemocí. Pan Ivan Černovský. Moc děkujeme.
2: Děkuji za rozhovor.
1: Jsme na konci našeho reklamního rozhovoru a teď už chystáme další zajímavé info. Poslouchejte nás dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, buďte optimisté a radujte se z malých věcí. Býci, prodloužený víkend nabízí romantiku i akci. Blíženci, doma s rodinou bude pohodička. Raci, nechte se dál unášet májovou atmosférou. Lvi, vaše srdce se rozněžní pod jakýmkoliv rozkvetlým stromem. Pany, krása, umění, estetika, to jste zkrátka vy. Váhy, nechce se vám lenošit, takže vyrazíte do terénu. Štíři, připravte se na spoustu intenzivních zážitků. Střelci, nechte stranou všechny plány a tabulky. Kozorozi, láska bude ta nejlepší investice pod sluncem. Vodnáři, nezůstávejte sami, hurá do společnosti. A co my ryby? Mezi kamarády prý určitě neskazíme žádnou zábavu.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Dobré ráno, Nahané.
4: Dobré ráno.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Těšit se můžeme na jasnou až skoro jasnou oblohu. Teploty se odpoledne vyšplhají až na příjemných 24 stupňů, na horách naměříme až 18. Foukat bude jen slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Neděle pak slibuje ještě teplejší počasí s maximy až kolem 26. Rozptylové podmínky zůstanou po většinu víkendu dobré.
0: Nejlepší hudební výběr.

tady je Michal Malátný a kapela Čirasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Čeká nás Přerov. Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekr a spíš cestovatelská rarita, kterou je dobrý nepřehlídnout, než aby to vedalo na půl dňa výprave za poznáním. Tím místem je Přerovský vlakový nádraží, ale ani to ještě není přesný. Je potřeba dojít na druhý perón, abyste si vrátili v čase. Samotný nástupiště bylo zachovaný v původní fazóně z roku 1841. Ještě větší vechetávka je ale mechanický informační systém z roku 1898, který byl v roku 2012 zrekonstruovaný a je plně funkční. Můžete si tak průbnout, jak to vypadalo, když měl přejet rychlík u Praze, do Břeclavě nebo k Brno. Ešle vás ale budou poslouchat i přerovští ajzdnboňáci a k drahýma peróna pošlou dětský ten správný vlak. To vám nezaročíme.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
3: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Vyrábíte kvalitní potraviny a jste hrdí na svou práci? Přihlaste se do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje, kterou pořádá Ministerstvo zemědělství, a ukažte, co náš kraj umí. Získejte prestižní ocenění i důvěru zákazníků. Termín přihlášek je do 10. května. Více na regionalnipotravina.cz.
5: Přijměte pozvání do Tovačovského zámku na vernisáž uznávaného fotografa Jindřicha Štrajta s názvem S láskou. Snímky vznikly pro mobilní hospic Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Čas nezastavíme a myslet na budoucnost je někdy to nejdůležitější, co pro sebe a pro své blízké můžeme udělat. Ano, teď startuje velmi zajímavý reklamní rozhovor. Jsme na jeho začátku a téma, které se může dotknout kohokoliv. V našem vysílání vítáme ředitele společnosti Senevida, která provozuje domovy pro seniory s Alzheimerovou nemocí. Pan Ivan Černovský, dobrý den.
2: Zdravím všechny posluchače, dobrý den.
1: Jak poznáme, že už nejde jenom o běžné zapomínání, ale může jít o první příznaky Alzheimera?
2: Jedná se o sérii různých příznaků varovných signálů. Stáří automaticky neznamená zapomínání, případně vznik nějaké nemoci, a proto je dobré sledovat svého blízkého, pozorovat jednotlivé projevy změn v jeho chování. To, co můžeme vidět na první pohled, je nějaké běžné zapomínání nedávných událostí, schůzek, opakování obdobných otázek, možná nějakou ztrátu ve známém prostředí, kde se ten náš blízký pohyboval, ale i nějakou složitou orientaci, například v části dne, ročním období, hledání běžných výrazů, které zpravidla člověk používal, případně jejich komolení. To znamená, nikdy nejde o jeden příznak, ale jde o nějaké varovné situace.
1: Dobře, co by měla udělat rodina jako úplně první krok, když má podezření, že s jejich blízkým se něco děje?
2: Otevřít nějakou citlivou komunikaci, mluvit o různých pozorováních, které v poslední době vidím, používat věty, mám o tebe starost, vidím, že se něco mění. Mluvit určitě otevřeně, ale velice jednoduše.
1: Jakou kvalitní péči nabízíte ve vašich domovech pro seniory s Alzheimerovou nemocí?
2: Ta kvalita péče, kterou v našich zařízeních Senevida nabízíme, je kombinací několika věcí. Je to jedna kombinace našich zkušeností, protože těchto domovů v České republice provozujeme více než 50. Dokážeme se vzájemně učit. To, co vždycky je signifikantní pro tu kvalitu péče, je nejen kvalita toho samotného prostředí, jak ten samotný domov vypadá, ale i nějaké vzdělávání personálu. Snažíme se zapojovat do péče blízké našich klientů. Pracujeme také s technologiemi. Mám velkou radost z toho, že jsme na propojení právě našich klientů a rodin zavedli do našeho systému aplikaci do mobilních telefonů Rodinná péče.
1: Kam se na vás můžeme obrátit nebo kde vás přesně najdeme?
2: Najdete nás dneska ve všech částech České republiky. My pro naše zájemce nabízíme kontakt prostřednictvím našich regionálních sociálních pracovníků, s kterým se můžete dovolat. To znamená, na našich webových stránkách se nevydá. Najdete vždy kontakty na regionální sociální pracovníce a na naše jednotlivé domovy.
1: Rádi v našem vysílání ředitel společnosti Senevida, která provozuje domovy pro seniory s Alzheimerovou nemocí, pan Ivan Černovský. Moc děkujeme.
2: Děkuju za rozhovor.
1: Jsme na konci našeho reklamního rozhovoru a teď už chystáme další zajímavé info. Poslouchejte nás dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Dobré ráno na Haná.

0: bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V nových prostorách bude hrát olomoucké divadlo Tramtárie. Přestěhuje se ze Slovanského domu do Hanáckých kasáren na třídě 1. máje. Tamní prostor má dvojnásobnou kapacitu 160 míst. Úprava místa začíná v těchto dnech, píše o tom Report.cz.
3: Obrovský brouk u Olomouce. Nové umělé tůně v litovelském Pomoraví přilákali vodomila černého, největšího vodního brouka Evropy. 5-centimetrový obr se usadil v lokalitě u Růžové cesty, kterou správa chráněné krajinné oblasti revitalizovala v roce 2024, píše deník. Objev potvrzuje, že uměle vytvořené vodní plochy skvěle slouží k podpoře vzácné biodiverzity.
4: Úspěšně pokračují v přípravě na květnové mistrovství světa čeští hokejisté. Rozehráli české hry v rámci série Eurohockey Tour a vyhráli v Českých Budějovicích nad Finskem 3-2. Zvítězili tedy i ve svém už pátém utkání v přípravě před šampionátem.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i o víkendu.
0: Počasí.

0: šplhají až na příjemných 24 stupňů, na horách naměříme až 18. Foukat bude jen slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Neděle pak slibuje ještě teplejší počasí s maximy až kolem 26. Rozptylové podmínky zůstanou po většinu víkendu dobré.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz/webnout.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Radio Hana.
2: Nejlepší

0: Final Countdown, dané, vracíme zpátky 80. 7 hodin a 14 minut, to je aktuální čas. Společně si užíváme první májový víkend tady u nás na Hané. Akademie Film Olomouc anebo Floria v Kroměříži, i to jsou akce, na které můžeme dneska nebo zítra zajít. Podrobnosti ještě před 7:30 tady u nás na Hané. A teď už naše květinové horoskopy.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, buďte optimisté a radujte se z malých věcí. Býci, prodloužený víkend nabízí romantiku i akci. Blíženci, doma s rodinou, bude pohodička. Raci, nechte se dál unášet májovou atmosférou. Lvi, vaše srdce se rozněží pod jakýmkoliv rozkvetlým stromem. Pany, krása, umění, estetika, to jste zkrátka vy. Váhy, nechce se vám lenošit, takže vyrazíte do terénu. Štíři, připravte se na spoustu intenzivních zážitků. Střelci, nechte stranou všechny plány a tabulky. Kozorozi, láska bude ta nejlepší investice pod sluncem. Vodnáři, nezůstávejte sami, hurá do společnosti. A co mi ryby? Mezi kamarády prý určitě neskazíme žádnou zábavu.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: první etapu akce, která se jmenuje Floria. Dnes a zítra velký svátek pro všechny zahradníky a zahrádkáře přímo na kroměřížském výstavišti. Tak se stavte.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
3: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 4. května bude hostem Irena Blašková, náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí, odpady a zemědělství. Nalaďte si nás.
4: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Floria Jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
5: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumpline, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
7: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Přijměte pozvání do Tovačovského zámku na vernisáž uznávaného fotografa Jindřicha Štrajta s názvem S láskou. Snímky vznikly pro mobilní hospic Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
14: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Rádio Hana.
16: Dobré ráno.

0: všechno poslavili, že? A teď máme žízeň. To je potvora, vidíte.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Taky to tak máte, že napití si vzpomenete, až když vás rozbolí hlava? Já s tím občas bojuju a tak si dneska můžeme tu hydrataci hlídat společně. S blížícím se létem by dospělý člověk měl průměrně vypít minimálně 1,5 litru vody. Doporučuje se ale ideálně 2 až 3 litry tekutin za den. Nejlepší je čistá voda, minerální vody, neslazené ovocné nebo bylinkové čaje a silně zředěné ovocné či zeleninové šťávy. A hlavně pít průběžně po malých doušcích, ne do sebe obrátit litr najednou, až když máme žízeň. Pokud si dáváme kávu, nezapomeneme, že ta spíš odvodňuje, takže sklenice vody ke každému šálku je v teple naprostý základ. Tak šup, skočte si pro sklenici vody, já si jdu dát tak jednu. Na zdraví a hezký poslech.
1: Baví nás bavit vás. I v sobotu ráno.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Realita je taková, že si společně můžeme užít úplně první májový víkend. Je to prostě paráda. Je tady sobota a taky po 8. hodině si budeme hrát na Hané.

Máme tu pro vás zprávy, pojďte si je poslechnout. Šéf-dirigent Moravské filharmonie Olomouc Žolt Hamar ukončí své působení v čele orchestru. Nadcházející sezóna bude jeho poslední, čímž uzavře angažmá za počátek.

0: poprvé v roce 2022. Odchod probíhá na základě přátelské dohody.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Zlato u Zlatých hor na severu Olomouckého kraje má hodnotu 34 miliard korun. Studie podniku Diamo potvrdila ekonomický potenciál obnovy těžby kovu. Je zde ložisko s 11 tunami zlata. Otevírá diskuzi o návratu těžby. Navzdory miliardovému potenciálu zastupitelé Zlatých hor záměr loni odmítli. Podle radnice by těžba městu nepřinesla reálný prospěch. Připomeneme, že v Česku se zlato netěží už 30 let.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc budou soutěžní ročník šance ligy dohrávat v play-off prostřední skupiny o umístění. V semifinále mají za soupeře Bohemian z Praha a začínají venku. Hraje se dnes odpoledne v Dělíčku a my držíme olomouckým fotbalistům palce.
1: Počasí.
2: A je to tady. První květnový víkend místy přinese první letní teploty. Víme, jak bude. Na Moravě dál počítáme se sluníčkem a k tomu by dneska odpoledne mělo být víc jak 20 stupňů. S tím, že v neděli už tam opravdu může cinknout letní 25. A nějaký ten májový deštík, tak ten se čeká až po víkendu. Ano, od pondělka už by mělo pršet. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme hned několik omezení. Úplná uzavírka je aktuálně například na ulici Březinova kvůli opravám vodovodu a na náměstí Hrdinů zase dokončují rekonstrukci autobusové zastávky. Kompletní přehled dopravních informací najdeme určitě na webu Olomouc.eu. A ještě se podíváme do Prostějova, tady pokračuje uzavírka na Vřesové až do konce července. Do té doby se musí jezdit okolo po místních komunikacích, tak hlavně šťastně. Cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio, rádio, rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Vás vezmeme na super grilovačku a taky do kina a teď už si taky povíme, kdo pak dneska slaví.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je tady sobota s datem 2. května, svátek má Zikmund, narozeniny dneska slaví zpěvák skupiny Olympic Petr Janda a taky anglický fotbalista David Beckham. Mimochodem dnes je také světový den labirintů. Tak si užívejte dál sobotu a nezapomeňte se smát, protože právě dneska slaví kulatou stovku populární Hurvínek, takže Hurvajs, všechno nejlepší.
2: Nikdo to nebe nesmí!

Máme chvilku před půl devátou a víme, co se děje v našem regionu. Olomoucké Poděbrady zvou na prodloužený víkend na grilování, vlastně už od včerejška až do neděle. Můžeme se slunit u vody a dát si nějakou tu dobrou.

0: Olomouckém Premier Cinemas, v Prostějově, v Přerovské Hvězdě, v Uničově, v Rýmařově, v Boskovicích, v Bruntále anebo v Šumperku. Tak si užijte sobotu na Hané.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.

jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Vyrábíte kvalitní potraviny a jste hrdí na svou práci? Přihlaste se do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje, kterou pořádá Ministerstvo zemědělství, a ukažte, co náš kraj umí. Získejte prestižní ocenění i důvěru zákazníků. Termín přihlášek je do 10. května. Více na regionálnipotravina.cz.

0: Je tady sobota 8.40, aktuální čas, za malou chvilku Miley Cyrus a nebo taky Eiffel 65. Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr a dneska vám taky pomůžeme vytvořit něco jako mini zahrádku na vašem jarním balkónu.
1: To nejlepší, jen to nejlepší z našeho vysílání.
2: Děkujeme, že posloucháte naše rádio, vysílá s námi také paní Iva Marciánová ze Zahradnického centra v Kostelci na Hané. Paní Ivo, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás všechny.
2: Když bydlíme v paneláku, nemáme zahradu a rádi bychom si ji udělali na balkóně. Co se na balkóně pěstuje nejsnáze a mohl by to zvládnout každý?
3: Pokud se rozhodneme svoji zahradu či terasu proměnit v královský rostlin, je rostlinám

0: potom dát i do nádob zakrslé jehličiny, listnaté keře, které na léto doplníme letničkami. A pak jen kafičko, ale to může začít.
1: A to kafičko nejvíc chutná samozřejmě logicky na zahradě, když máme krásně zelenou trávu, jako na Wimbledonu. Té se budeme věnovat právě teď. Jak je na tom třeba frekvence sekání trávy? Jaké jsou vaše typy, výživy a podobně, abychom tu trávu měli hezky zelenou?
0: První, co bych udělala po zimě, tak bych vzala vertikutátor a projela bych stařinu té trávy, aby jsme jako vyčesat trávu. Pokud samozřejmě ten vertikutátor doma nemáme, můžeme použít klidně hrábě. Potom místa, která zůstala po zimě holá, je potřeba dosát travním semenem. Výborně na trávu je použít i travní substrát, přímě si křemičitého písku. Ten

0: nám nezasklo.
1: Dělí se o své zkušenosti paní Iva Marciánová ze zahradnického centra v Kostelci na Hané. Děkujeme a přejeme hezkou zahradnickou sezónu. Naslyšenou.
0: Mějte se pěkně a ať vám to všem kvete.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Neseme další várku informací, děkujeme, že nás posloucháte. Bohaté rybí společenstvo u galerie Šantovka v Olomouci. Odborníci tu v uplynulém měsíci v Mlýnském potoce potvrdili výskyt 14 druhů ryb, včetně chráněných. Město chce v centru tuto unikátní faunu zachovat.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Zelenou střechu bude mít v Přerově základní škola Velká Dláška. Město střechu při rekonstrukci pokryje zelení, která pomůže zadržovat dešťovou vodu a ochlazovat okolí. Úpravy by měly začít ve druhé půli roku, píše o tom Report.cz. 11 projektů připravuje Povodí Moravy na Šumpersku. Má jít o obnovu a opravu vodních toků a vznik protipovodňové ochrany. A to v souvislosti s povodněmi ze září 2024. Na dvou projektech se již pracuje a další práce začnou v květnu. Největší akcí bude oprava břehů a narušené hráze mezi obcemi Lukavice a Postřelmov za přibližně 43 milionů korun, informuje ČTK. Připomeneme, že v září 2024 zasáhla oblast v okolí řeky Moravy 20letá až 100letá voda.
0: Sport.
2: Olomoučtí hokejoví Kohouti mají nového kouče. Extraligový tým povede po letech znovu Petr Fiala. 66letý trenér Hanáky vedl už v letech 2007 až 2014. Nyní nahrazuje Roberta Petrovického, který odešel do Českých Budějovic.

0: počasí.
1: Víme, jaký bude první květnový víkend, dál nabídne hlavně sluníčko, takže je to vyloženě na tričko. Skoro všude naměříme víc jak 20 stupňů a v neděli to dokonce bude 25. A zemědělci a zahrádkáři už vyhlíží nějaké ty přehánky a deště, ty dorazí po víkendu. Ano, pršet má od pondělka dál. Zdravíme všechny májové řidiče a jsou to taky naše májové uzavírky, o kterých informuje mimo jiné i Report.cz. Na celý květen se částečně uzavírá v Olomouci ulice Boleslavova. Provoz tu omezí těžká technika. Po víkendu se pak začne opravovat Hamerská v Holici. Jedná se o částečné i úplné uzavírky. Objízdná trasa bude stanovená po Lipenské a Rolsberské. Bude to platit i pro MHD obou straně. A od pondělka bude kvůli stavebním pracem zavřen na silnice 46 mezi Týnečkem a Bilkovicemi. Tady by to mělo platit do 12. června. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: jak budete trávit jakkoliv, hlavně si to užívejte naplno a na 100%. Nikam nespěchejte, dál vás pohodově ladí Rádio Hana a o 9:30 společně zase vyrazíme za zábavu v našem regionu, tak určitě zůstaňte s námi.
1: Tady je Rádio

0: pak můžeme společně zajít na nějaký ten koncert v olomouckém Bounty Rock Cafe. Dneska Elan, Hana, Revival, ano, hrajeme songy od legendární bratislavské kapely. Začátek ve 20 hodin v olomouckém Bounty. A je tu i pozvánka na zítřek do Zábřehu, kdy můžeme jít na divadelní komedii Hledám ženu, nástup i hned. V Kulturáku zítra od 19. hodiny. Ve zkratce, Jim nutně potřebuje manželku na jediný večer, tak jak to asi může dopadnout? V hlavní roli se představí Marek Adamčík. Tak se těšíme i zítra do Zábřehu na tuhletu komedii.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 4. května bude hostem Irena Blašková, náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí, odpady a zemědělství. Nalaďte si nás.
3: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
4: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
5: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
7: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru Letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
9: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Nenechejte si ujít akci pro celou rodinu. 6. a 7. května nás čeká dvoudenní olomoucký majáles v Letňáku. Dva dny plné koncertů, workshopů, soutěží a zábavy. Vypsaná fixa, Atmo Music, Slavíček nebo Mutanti hledají východisko. Chybět nebude ani AZ Quiz, Handmade Zona nebo Silent Disco. Více na olomouckymajales.cz.
2: Rádio Hana.

0: rána. Venku je tak hezky, klidně můžeme zbalit batůžek, vodu a jedeme na výlet. Furtovníci nás teď vezmou do Moravské Huzové.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Jedem do Moravské Huzové. Od roku 1974 je místní částí Štěpánova a vede nás semka zajímavá historická stopa k Tomáškově lepě. A kdež je to lepisko letitý, svoje pomenování dostala teprve v roku 2010. A to možná z málo známýho důvodu. V Moravské Huzové byl totiž v letech 1954 až 1965 farářem pozdější 34. arcibiskup pražské a primas české František kardinál Tomášek. Přešel jsem po propaštění z kněžského koncentráku v Želivi, kdež dostal znovu povolení službe ve farnosti. Ale zpátky k dnešku. K přepomenutí jeho působení bylo kardinálu Tomáškovi oděleny v roku 2010 čestný občanství Štěpánova. Od toho se také datuje označení Tomáškova lepa. Tož se na něj zajeďte do Moravské Huzové mrknout a přepomenout si toto významnou osobnost.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.

0: ten nejlepší hudební výběr a to platí i po 10. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme Cyndi Lauper. Bude taky Xindl X.
2: Měním se v něco novýho.
0: A nebo DJ Cyril. S námi jste na té správné vlně a nahané jedeme dál.
1: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje, jsou tu zprávy. Málo prší. Březen a duben byly v Česku nejsušší měsíce za poslední desítky let. Spadlo nejméně srážek od roku 1961, kdy se to sleduje. Jen 32 litrů vody na metr čtvereční, informuje Český hydrometeorologický ústav. Navíc než půlce České republiky je výrazné sucho. Plná požárů byla v Česku Filipojakubská noc. Oproti loňsku jejich počet podle hasičů stoupl na více než dvojnásobek. V noci z 30. dubna na 1. května, kdy se konají čarodějnice, došlo v České republice ke 160 požárům. Ovšem hlavně kvůli suchu. S tradičním pálením čarodějnic souviselo jen 10 případů. Na 200 kytaristů a hráčů na další strunné nástroje se ve čtvrtek sešli v Přerově na Hradbách. Zahráli si spolu na jubilejním 10. ročníku akce Kytarový rekord. Přesně 204 muzikantů si zahrálo 6 společných písní.
1: Sport.
4: Do finále mistrovství světa hokejistů do 18 let se mladá česká reprezentace neprobojovala. V semifinále šampionátu na Slovensku padli mladí čeští hokejisté se Švédskem 3-4 v prodloužení. Budou tedy hrát o bronz a to s Lotyšskem. Dnes od 15 hodin.
1: Rádio Hana.
3: S námi máte přehled i v sobotu.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, na Moravě dál, hlavně sluníčko a k tomu přes 20 stupňů. A stále platím, že o tomto víkendu už naměříme první letní hodnoty. Konkrétně v neděli by mělo být 25 a při venkovních aktivitách už to chce opalovací krém, ať se nám nespálíte.

0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme dál částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky. A pozor taky na Olomoucku u Břuchotína, do konce května je tady úplná uzavírka kvůli napojování na D35. Objížďka během stavby vede přes Horku a Skrbeň obousměrně, tak prosíme všechny, aby dál sledovali přechodné dopravní značení v Břuchotíně. Tohle rádio je váš nejlepší spolujezdec, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.
2: Potkal jsem tě zase

0: Holky si chtějí prostě užívat legraci. O tom zpívá Cyndi Lauper, tady u nás na Hané. Vracíme zpátky v osmdesátky. Hrajeme si ten nejlepší hudební výběr. Je tady první májový víkend na Hané a vy nám na náš rádiový Facebook píšete, jak si ho vlastně užíváte. Na Hané vás samozřejmě rádi pozdravíme. Píše Helenka, dneska nelení a dře na dvorku. Aby to rychleji utíkalo, tak samozřejmě posíláme porci energie a další songy. Filip si naopak užívá zasloužený odpočinek a sluníčko na zahradě. Ano, přesně takhle by měl vypadat ideální víkend. A ještě nám píše Petra, po včerejším svátku práce taky dneska nezahálí a maká. No tak Peťo, ať to jdem hezky od ruky. Posíláme Lady Gaga.
1: Tady je Rádio.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu kempfotbal.cz/webnout.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Rádio Hana. Milujeme.

0: S Rádiem Hana je všechno lepší a lepší. Things can only get better. Za chvilku posíláme další songy, bude třeba Xindl X anebo Shakira, tak hezké dopoledne.
1: Písničky na přání.
2: Novinky Rádia Hana.
1: Vzkaz přímo do studia.
2: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
1: Na Google Play nebo Apple Store.
2: Stahujte,
1: poslouchejte,
2: užívejte.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Floria Jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.

0: Ufland.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tady je Rádio Hana.

0: májový víkend. Všechny vás zdraví v Rádio Hana, je tady taky náš sobotní jukebox a pozdravy pro vás. Zdravíme třeba Květu Hromadovou, která dneska zvládá plazmu v Olomouci a zítra se chystá na kolo, takže zítra by taky mělo šajnit sluníčko. Květuš opalovák sebou a ať to šlape. A ještě budeme pozdravovat dvě kámošky, Paťu z Hradce a Andrejku z Opavy. Holky včera dorazily na naši májovou slavnost s Rádiem Hana na Olomouckou pevnůstku a moc si pak užili večer ve městě. Takže příště zase, teď už je tu DJ Cyril.
1: Rádio Hana.

0: taky už cítíte ve vzduchu tu rozkvetlou energii. Venku krásně svítí sluníčko, usmívá se na nás, možná, že vyrazíte po obědě na nějaký výlet, tak doufám, že vás čekají samé hezké zážitky. Tohle je vaše víkendová Hana. Pozdravy a vzkazy z našeho jukeboxu už za chvilku i se Sebastianem, tak vám přejeme hezký poslech.
1: Radio Hana.

0: nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezábava.cz.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: hudbu složil, slova napsal, ano, jestli je vám tahle ta melodie povědomá, tak je to právě z téhleté romantické komedie. Na Hané si hrajeme dál, vy nám můžete klidně napsat na studio@radiohana.cz nebo taky na náš Facebook, jak vlastně trávíte první májový víkend, jak si ho užíváte, kde a s kým. Na Hané vás samozřejmě rádi pozdravíme. A teď už posíláme Eurythmics.
1: Radio Hana.

Sluníčko svítí, Hana hraje, všechno je, jak má být. My vám přejeme dál pohodovou sobotu a otázka zní, co pro vás budeme mít po 11. hodině. Hit

0: nebo taky Ace of Base. 10.56, Anna Hané, frčíme dál.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Poslední představení hned 5 her odehraje během měsíce Moravské divadlo Olomouc. Nejbližší derniérou bude v neděli muzikál Ela o olomoucké rodačce a slavné automobilové závodnici Elišce Junkové. Mezi další derniéry se zařadí Přelet nad kukačím hnízdem, Teror, Konečně si doma a Jeníček a Mařenka. Podrobnosti na webu moravskedivadlo.cz. Řidiči parkování v Kroměříži usnadní parkovací panely. V první etapě bude monitorovací systém sledovat místa na Velkém a Rígrově náměstí. Omezí tak zbytečný provoz v centru. Systém začne fungovat nejpozději v červnu, informuje město Kroměříž.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Hotový je další projekt sdíleného rozpočtu v Prostějově. Ve Vrahovicích se slavnostně otevřelo rozšířené dětské hřiště v ulici Josefa Suka. K obnově a rozšíření hřiště došlo na základě hlasování obyvatel ve sdíleném rozpočtu. Píše o tom prostějov.eu.
1: Sport.
3: Cesta Dalibora Svrčiny na tenisovém Challengeru v Ostravě se uzavírá ve čtvrtfinále. Hráč prostějovského klubu a favorit turnaje nakonec nestačil v souboji o postup do semifinále na Španěla Sancheze. Prohrál s ním 1-2 na sety a na turnaji končí.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Obloha i nadále.

0: Většinou jasná nebo skoro jasná a v neděli nás podle předpovědi čeká ještě větší hit. Naměříme letních 25. Bio se drží na jedničce, což je mírná zátěž. A už po víkendu je velká šance, že taky dorazí první májové přeháňky. Jedeme dál a taky během prvního májového víkendu si dáváme pozor na rychlost. Třicítku musíme dodržovat v Olomouci, například na Svodnosti, k Mochově anebo na Krapkově. Jinak stacionární radary nám padesátku hlídají v Olomouci na Přerovském, Okružní a na Slavonícké, taky ve Šternberku na Jivavské, na Přerovsku v Lýskách anebo v Holešově na Partizánské. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: my vás, Dané, průběžně pozdravujeme. Sonja frčí na výlet do Ženevy na pivní festival. Kristýn jede s rodinkou a s kamarády na ryby, tak si užijte super čas u vody. Píše nám taky Helenka, my dneska slavíme závěr sezóny z FBC Lipník, bude to pořádná party. Dana se zase chystá na oslavu kulatých narozenin své kamarádky Petry. Holky, užijte si to. A Eliška z Olomouce dneska slaví 13. narozeniny. Všechno nejlepší přejí obě mamky.
1: Rádio Hana.
2: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
2: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal. Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru Letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
5: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
0: Tady je Radio Hana.
6: Hezký víkend.

0: základní otázka zní, jak si užíváte první májový víkend. Máme tady další vzkazy a pozdravy z našeho rádiového Facebooku. Možná jste na nějakém výletě, jako Pája Kopečný, ten si s Ačkou užívá wellness na chatě Pepovka v Jeseníkách, takže super relax. Píše taky Petr, vyrazil na zříceninu hradu Brníčko na první letošní setkání templářů. To bude určitě parádní zážitek. Janička s manželem zvolili krásy Lednice s velkým L a výlety po okolí, tak hlavně, ať vyjde počasí, myslím si, že tohle nebude problém. A píše nám ještě Martina Daňková, ta posílá moc hezké májové vyznání svému příteli, že ho má moc, moc ráda. A my posíláme Ace of Base tady u nás na Hané.
1: Posloucháte Rádio Hana. I

0: krásně, tohle je další geniální song od Lucie. No a když už jsme u toho, geniální nápady, kde se berou?
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Taky se vám stává, že ty nejgeniálnější nápady dostáváte zrovna ve sprše. Není to náhoda, ale čistá věda. Psychologové tomu říkají efekt inkubace. Když totiž děláte něco naprosto rutinního, u čeho nemusíte přemýšlet,

0: zdánlivě nesouvisející myšlenky, které by nás u pracovního stolu pod tlakem nikdy nenapadly. Sprcha je totiž jedno z posledních míst, kde nás neruší notifikace ani maily. Takže, až se příště zaseknete na nějakém problému, neřešte ho silou u počítače. Raději si běžte umýt hlavu a nezapomeňte si nechat tušku a papír hned vedle ručníku.
1: Baví nás, baví vás. I v sobotu. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Posloucháte Hanou, dneska je to vyloženě na tričko, možná je to i na plavky. Každopádně je to první májový víkend, jsme rádi, že posloucháte Hanou a máme tady další vzkazy z našeho Facebooku. Píše nám Michaela, která po 19 letech vyrazila do Pasohlávek, hlásí super počasí na koupání i na koloběžky. Díky, že u toho posloucháte Hanou. Alenka dneska zvolila ten nejlepší plán a to je prostě nedělat nic a odpočívat. Píše taky Andrejka, právě vyráží směr Lužnice, kde stráví týden na rybách, tak ať berou. A ještě nám

0: a dorazí i No Name.
1: Tak se pýtám, rektorů mi srdce bije.
0: Dál vám přejeme pohodový víkend. Užívejte si to tady u nás na Hané.

0: Máme tu pro vás zprávy, pojďte si je poslechnout. Šéf dirigent Moravské filharmonie Olomouc Žolt Hamar ukončí své působení v čele orchestru. Nadcházející sezóna bude jeho poslední, čímž uzavře angažmá započaté v roce 2022. Odchod probíhá na základě přátelské dohody.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Zlato u Zlatých hor na severu Olomouckého kraje má hodnotu 34 miliard korun. Studie pod

0: Podniku Diamo potvrdila ekonomický potenciál obnovy těžby kovu. Je zde ložisko s 11 tunami zlata, otevírá diskuzi o návratu těžby. Navzdory miliardovému potenciálu zastupitelé Zlatých hor záměr loni odmítli. Podle radnice by těžba městu nepřinesla reálný prospěch. Připomeneme, že v Česku se zlato netěží už 30 let. Sport. Fotbalisté Sigmy Olomouc budou soutěžní ročník šance ligy dohrávat v play-off prostřední skupiny o umístění. V semifinále mají za soupeře Bohemians Praha a začínají venku. Hraje se dnes odpoledne v Dělíčku a my držíme olomouckým fotbalistům palce.
1: Počasí.
2: A je to tady. První květnový víkend místy přinese první letní teploty. Víme, jak bude. Na Moravě dál počítáme se sluníčkem a k tomu by dneska odpoledne mělo být víc jak 20 stupňů. S tím, že v neděli už tam opravdu může cinknout letní 25. A nějaký ten májový deštík, tak ten se čeká až po víkendu. Ano, od pondělka už by mělo pršet. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme hned několik omezení, úplná uzavírka i aktuálně například na ulici Březinova kvůli opravám vodovodu a na náměstí Hrdinů zase dokončují rekonstrukci autobusové zastávky. Kompletní přehled dopravních informací najdeme určitě na webu Olomouc.eu. A ještě se podíváme do Prostějova, tady pokračuje uzavírka na Břesové až do konce července. Do té doby se musí jezdit okolo po místních komunikacích, tak hlavně šťastně. Cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu kempfotbal.cz/webnout.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi. Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Celý den tvý chyby hledám.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Čeká nás Přerov. Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekr a spíš cestovatelská rarita, kterou je dobrý nepřehlídnout, než aby to vedalo na půl dňa výprave za poznáním. Tým místem je Přerovský vlakový nádraží, ale ani to ještě není přesný. Je potřeba dojít na druhý perón, abyste si vrátili v čase. Samotný nástupiště bylo zachovaný v původní fazóně z roku 1841. Ještě větší vechetávka je ale mechanický informační systém z roku 1898, který byl v roku 2012 zrekonstruovaný a je plně funkční. Můžete si tak průbnout, jak to vypadalo, když měl přejet rychlík ku Praze, do Břeclavě nebo k Brno. Ešle vás ale budou poslouchat aj přerovští ajzdnboňáci a k drahýma peróda pošlou dacky ten správný vlak. To vám nezaročíme.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 4. května bude hostem Irena Blašková, náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí, odpady a zemědělství. Nalaďte si nás.

0: nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
4: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
5: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
6: Nenechejte si ujít akci pro celou rodinu. 6. a 7. května nás čeká dvoudenní olomoucký majález v Letňáku. Dva dny plné koncertů, workshopů, soutěží a zábavy. Vypsaná fixa, Atmo Music, Slavíček nebo Mutanti hledají východisko. Chybět nebude ani AZ Quiz, Handmade Zona nebo Silent Disco. Více na olomouckymajales.cz.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady sobota s datem 2. května. Svátek má Zikmund. Narozeniny dneska slaví zpěvák skupiny Olympic Petr Janda a taky anglický fotbalista David Beckham. Mimochodem, dnes je také světový den labirintů. Tak si užívejte dál sobotu a nezapomeňte se smát, protože právě dneska slaví kulatou stovku populární Hurvínek. Takže Hurvajs, všechno nejlepší.
2: Nikdo to nebe nesmí a v
3: jsem od toho smání zesláble jako moucha, kterou vyndávají spod máslí.
4: No tak, že by nás zvedli.
0: Rádio Haná, kalendárium. Poslouchej.

0: Neseme další várku informací, děkujeme, že nás posloucháte. Bohaté rybí společenstvo u galerie Šantovka v Olomouci. Odborníci tu v uplynulém měsíci v Mlýnském potoce potvrdili výskyt 14 druhů ryb, včetně chráněných. Město chce v centru tuto unikátní faunu zachovat.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Zelenou střechu bude mít v Přerově základní škola Velká Dláška. Město střechu při rekonstrukci pokryje zelení, která pomůže zadržovat dešťovou vodu a ochlazovat okolí. Úpravy by měly začít ve druhé půli roku, píše o tom Report.cz. 11 projektů připravuje Povodí Moravy na Šumpersku. Má jít o obnovu a opravu vodních toků a vznik protipovodňové ochrany. A to v souvislosti s povodněmi ze září 2024. Na dvou projektech se již pracuje a další práce začnou v květnu. Největší akcí bude oprava břehů a narušené hráze mezi obcemi Lukavice a Postřelmov za přibližně 43 milionů korun, informuje ČTK. Připomeneme, že v září 2024 zasáhla oblast v okolí řeky Moravy 20letá až 100letá voda.
1: Sport.
0: Olomoučtí hokejoví Kohouti mají nového kouče. Extraligový tým povede po letech znovu Petr Fiala. 66letý trenér Hanáky vedl už v letech 2007 až 2014. Nyní nahrazuje Roberta Petrovického, který odešel do Českých Budějovic.
1: Počasí.
2: Víme, jaký bude první květnový.

0: Hlavně sluníčko, takže je to vyloženě na tričko. Skoro všude naměříme víc jak 20 stupňů a v neděli to dokonce bude 25. A zemědělci a zahrádkáři už vyhlíží nějaké ty přehánky a deště, ty dorazí po víkendu. Ano, pršet má od pondělka dál. Zdravíme všechny májové řidiče a jsou to taky naše májové uzavírky, o kterých informuje mimo jiné i Report.cz. Na celý květen se částečně uzavírá v Olomouci ulice Boleslavova. Provoz tu omezí těžká technika. Po víkendu se pak začne opravovat Hamerská v Holici. Jedná se o částečné i úplné uzavírky. Objízdná trasa bude stanovená po Lipenské a Rolsberské. Bude to platit i pro MHD oboustranně. A od pondělka bude kvůli stavebním pracem zavřen na silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi. Tady by to mělo platit do 12. června. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr. Come on.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu kempfotbal.cz/webnout.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Venku to pořádně voní jarem a všechno kolem jenom kvete. Neřešte žádné povinnosti a užívejte si nahané pohodovou sobotu s nějakým osvěžujícím drinkem.
1: Jsme Rádio Hana. Hezké odpoledne.

jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Máme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Bike Park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike Park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Vyrábíte kvalitní potraviny a jste hrdí na svou práci? Přihlaste se do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje, kterou pořádá Ministerstvo zemědělství, a ukažte, co náš kraj umí. Získejte prestižní ocenění i důvěru zákazníků. Termín přihlášek je do 10. května. Více na regionalnipotravina.cz.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12.

0: XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Přijměte pozvání do Tovačovského zámku na vernisáž uznávaného fotografa Jindřicha Štrajta s názvem S láskou. Snímky vznikly pro mobilní hospic Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Čas nezastavíme a myslet na budoucnost je někdy to nejdůležitější, co pro sebe a pro své blízké můžeme udělat. Ano, teď startuje velmi zajímavý reklamní rozhovor. Jsme na jeho začátku a téma, které se může dotknout kohokoliv. V našem vysílání vítáme ředitele společnosti Senevida, která provozuje domovy pro seniory s Alzheimerovou nemocí. Pan Ivan Černovský, dobrý den.
2: Zdravím všechny posluchače, dobrý den.
1: Jak poznáme, že už nejde jenom o běžné zapomínání, ale může jít o první příznaky Alzheimera?
2: Jedná se o sérii různých příznaků varovných signálů. Stáří automaticky neznamená zapomínání, případně vznik nějaké nemoci, a proto je dobré sledovat svého blízkého, pozorovat jednotlivé projevy změn v jeho chování. To, co můžeme vidět na první pohled, je nějaké běžné zapomínání nedávných událostí, schůzek, opakování obdobných otázek, možná nějakou ztrátu ve známém prostředí, kde se ten náš blízký pohyboval, ale i nějakou složitou orientaci, například v části dne, ročním období, hledání běžných výrazů, které zpravidla člověk používal, případně jejich komolení. To znamená, nikdy nejde o jeden příznak, ale jde o nějaké varovné situace.
1: Dobře, co by měla udělat rodina jako úplně první krok, když má podezření, že s jejich blízkým se něco děje?
2: Otevřít nějakou citlivou komunikaci, mluvit o různých pozorováních, které v poslední době vidím, používat věty, mám o tebe starost, vidím, že se něco mění. Mluvit určitě otevřeně, ale velice jednoduše.
1: Jakou kvalitní péči nabízíte ve vašich domovech pro seniory s Alzheimerovou nemocí?
2: Ta kvalita péče, kterou v našich zařízeních Senevida nabízíme, je kombinací několika věcí. Je to jedna kombinace našich zkušeností, protože těchto domovů v České republice provozujeme více než 50. Dokážeme se vzájemně učit. To, co vždycky je signifikantní pro tu kvalitu péče, je nejen kvalita toho samotného prostředí, jak ten samotný domov vypadá, ale i nějaké vzdělávání personálu. Snažíme se zapojovat do péče blízké našich klientů. Pracujeme také s technologiemi. Mám velkou radost z toho, že jsme na propojení právě našich klientů a rodin zavedli do našeho systému aplikaci do mobilních telefonů Rodinná péče.
1: Kam se na vás můžeme obrátit nebo kde vás přesně najdeme?
2: Najdete nás dneska ve všech částech České republiky. My pro naše zájemce nabízíme kontakt prostřednictvím našich regionálních sociálních pracovníků, s kterým se můžete dovolat. To znamená, na našich webových stránkách se nevydá. Najdete vždy kontakty na regionální sociální pracovníce a na naše jednotlivé domovy.
1: Rádi v našem vysílání ředitel společnosti Senevida, která provozuje domovy pro seniory s Alzheimerovou nemocí, pan Ivan Černovský. Moc děkujeme.
2: Děkuju za rozhovor.
1: Jsme na konci našeho reklamního rozhovoru a teď už chystáme další zajímavé info. Poslouchejte nás dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: 14 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Málo prší. Březen a duben byly v Česku nejsušší měsíce za poslední desítky let. Spadlo nejméně srážek od roku 1961, kdy se to sleduje. Jen 32 litrů vody na metr čtvereční, informuje Český hydrometeorologický ústav. Navíc než půlce České republiky je výrazné sucho. Plná požárů byla v Česku Filipojakubská noc. Oproti loňsku jejich počet podle hasičů stoupl na více než dvojnásobek. V noci z 30. dubna na 1. května, kdy se konají čarodějnice, došlo v České republice ke 160 požárům. Ovšem hlavně kvůli suchu. S tradičním pálením čarodějnic souviselo jen 10 případů. Na 200 kytaristů a hráčů na další strunné nástroje se ve čtvrtek sešli v Přerově na Hradbách. Zahráli si spolu na jubilejním 10. ročníku akce Kytarový rekord. Přesně 204 muzikantů si zahrálo 6 společných písní.
0: Sport.
2: Do finále mistrovství světa hokejistů do 18 let se mladá česká reprezentace neprobojovala. V semifinále šampionátu na Slovensku padli mladí čeští hokejisté se Švédskem 3-4 v prodloužení. Budou tedy hrát o bronz, a to s Lotyšskem, dnes od 15 hodin.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i o víkendu.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, na Moravě dál, hlavně sluníčko a k tomu přes 20 stupňů. A stále platím, že o tomto víkendu už naměříme první letní hodnoty. Konkrétně v neděli by mělo být 25 a při venkovních aktivitách už to chce opalovací krém, ať se nám nespálíte. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme dál částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky. A pozor taky na Olomoucku u Břuchotína, do konce května je tady úplná uzavírka kvůli napojování na D35. Objížďka během stavby vede přes Horku a Skrbeň obousměrně, tak prosíme všechny, aby dál sledovali přechodné dopravní značení v Břuchotíně. Tohle rádio je váš nejlepší spolujezdec, tak šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
1: Rádio, rádio, rádio.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Dneska je ideální čas vyrazit ven na sluníčko. Doufám, že vás čeká ještě spousta úsměvů a hezkých zážitků. Tohle je vaše víkendové rádio Haná.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru Letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
8: Nenechejte si ujít akci pro celou rodinu. 6. a 7. května nás čeká dvoudenní olomoucký majáles v Letňáku. Dva dny plné koncertů, workshopů, soutěží a zábavy. Vypsaná fixa, Atmo Music, Slavíček nebo Mutanti hledají východisko. Chybět nebude ani AZ Quiz, Handmade Zona nebo Silent Disco. Více na olomouckymajales.cz.
2: Rádio Haná. Milujeme víkend.

0: o čem se píše?
1: Pokračuje Mezinárodní festival AFOM, tedy Akademia Film Olomouc. Promítá se celkem 139 domácích i zahraničních dokumentů. V Olomouci máme venkovní kino, koncerty, besedy, přednášky, vědecké experimenty i nafukovací obří planety přímo na náměstí. Kdyby něco, kompletní program najdeme na www.afo.cz. Včera 1. května proběhla oblíbená cykloturistická akce Bílý kámen. Jak píše Report.cz, běžně uzavřená Libava přitáhla davy. Dorazilo víc jak 7 tisíc lidí. A ještě zdravíme do Šumperku, ten zve na pietní vzpomínku u příležitosti 81. výročí osvobození naší vlasti a konce druhé světové války. Další podrobnosti určitě najdeme na webu šumperk.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Poslední představení hned 5 her odehraje během měsíce Moravské divadlo Olomouc. Nejbližší derniérou bude v neděli muzikál Ela o olomoucké rodačce a slavné automobilové závodnici Elišce Junkové. Mezi další derniéry se zařadí Přelet nad kukačím hnízdem, Teror, Konečně si doma a Jeníček a Mařenka. Podrobnosti na webu moravskedivadlo.cz. Řidiči parkování v Kroměříži usnadní parkovací panely. V první etapě bude monitorovací systém sledovat místa na Velkém a Rígrově náměstí. Omezí tak zbytečný provoz v centru. Systém začne fungovat nejpozději v červnu, informuje město Kroměříž.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Hotový je další projekt sdíleného rozpočtu v Prostějově. Ve Vrahovicích se slavnostně otevřelo rozšířené dětské hřiště v ulici Josefa Suka. K obnově a rozšíření hřiště došlo na základě hlasování obyvatel ve sdíleném rozpočtu. Píše o tom prostějov.eu.
0: Sport. Cesta Dalibora Svrčiny na tenisovém Challengeru v Ostravě se uzavírá ve čtvrtfinále. Hráč prostějovského klubu a favorit turnaje nakonec nestačil v souboji o postup do semifinále na Španěla Sancheze. Prohrál s ním 1-2 na sety a na turnaji končí.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Obloha i nadále většinou jasná nebo skoro jasná a v neděli nás podle předpovědi čeká ještě větší hit. Naměříme letních 25. Bio se drží na jedničce, což je mírná zátěž. A už po víkendu je velká šance, že taky dorazí první májové přehánky. Jedeme dál a taky během prvního májového víkendu si dáváme pozor na rychlost. 30 musíme dodržovat v Olomouci, například na Svornosti, k Mochověm anebo na Krapkově. Jinak stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovském, Okružní a na Slovonínské, taky ve Šternberku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu kempfotbal.cz/vepnout.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Rádio Hana.

0: lepší hudební výběr.
1: Rádio Hana. Milujeme víkend.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 4. května bude hostem Irena Blašková, náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí, odpady a zemědělství. Nalaďte si nás.
3: Vyrábíte kvalitní potraviny a jste hrdí na svou práci? Přihlaste se do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje, kterou pořádá Ministerstvo zemědělství, a ukažte, co náš kraj umí. Získejte prestižní ocenění i důvěru zákazníků. Termín přihlášek je do 10. května. Více na regionalnipotravina.cz.
4: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
5: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumpline, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
7: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
8: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
9: Přijměte pozvání do Tovačovského zámku na vernisáž uznávaného fotografa Jindřicha Štrajta s názvem S láskou. Snímky vznikly pro mobilní hospic Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Rádio Hana.
13: Nejlepší hudba.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
2: Je tady první májový víkend a my si můžeme užít grilování na olomouckých Poděbradech, anebo můžeme obdivovat spoustu květin. Pokračuje Floria v Kroměříži, první etapa až do neděle. Je to svátek pro všechny zahradníky a zahrádkáře, přímo na kroměřížském výstavišti. Taky víme, kde se promítá Ďábel nosí Pradu 2. Je to v olomouckém Premier Cinemas, v Prostějově, v Přerovské Hvězdě, v Uničově, v Rýmařově, v Boskovicích, v Bruntále anebo v Šumperku a můžeme si udělat i výlet a zajít do galerie hradu Helštín na výstavu soch vykovaných v hradní kovárně za uplynulých 40 let. Takže Made in Helštín. A je tu ještě pozvánka na zítřek do Zábřehu na divadelní komedii Hledám ženu, nástup i hned. Zítra v Kulturáku od 19. hodiny. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz

0: Pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
1: Rádio Hana.

Máme tu pro vás zprávy, pojďte si je poslechnout. Šéf-dirigent Moravské filharmonie Olomouc Žolt Hamar ukončí své působení v čele orchestru. Nadcházející sezóna bude jeho poslední, čímž uzavře angažmá započaté v roce

0: prospěch. Připomeneme, že v Česku se zlato netěží už 30 let.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc budou soutěžní ročník šance ligy dohrávat v play-off prostřední skupiny o umístění. V semifinále mají za soupeře Bohemians Praha a začínají venku. Hraje se dnes odpoledne v Dělíčku a my držíme olomouckým fotbalistům palce.
1: Počasí.
2: A je to tady. První květnový víkend místy přinese první letní teploty. Víme, jak bude, na Moravě dál, počítáme se sluníčkem a k tomu by dneska odpoledne mělo být víc jak 20 stupňů, s tím, že v neděli už tam opravdu může cinknout letní 25. A nějaký ten májový deštík, tak ten se čeká až po víkendu. Ano, od pondělka už by mělo pršet. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme hned několik omezení, úplná uzavírka je aktuálně například na ulici Březinova kvůli opravám vodovodu a na náměstí Hrdinů zase dokončují rekonstrukci autobusové zastávky. Kompletní přehled dopravních informací najdeme určitě na webu Olomouc.eu. A ještě se podíváme do Prostějova, tady pokračuje uzavírka na Vřesové až do konce července. Do té doby se musí jezdit okolo po místních komunikacích, tak hlavně šťastně. Cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

tady se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu kempfotbal.cz/vepnout.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi!

Někdy je nejlepší plán nemít žádný plán. Hoďte nohy nahoru, poslouchejte svoje oblíbené rádio Haná a nechte se unášet tou májovou pohodou. Jarní relax pokračuje, tak se bavte.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
0: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Trend na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Nenechejte si ujít akci pro celou rodinu. 6. a 7. května nás čeká dvoudenní olomoucký majález v Letňáku. Dva dny plné koncertů, workshopů, soutěží a zábavy. Vypsaná fixa, Atmo Music, Slavíček nebo Mutanti hledají východisko. Chybět nebude ani AZ Quiz, Handmade Zona nebo Silent Disco. Více na olomouckymajales.cz.

0: Rádio Hana.
1: Životní styl.
2: Dáváte rádi květiny. Možná nevědomky posíláte tajné vzkazy, které by vás i obdarovaného mohly dost překvapit. Tahle tradice se jmenuje florigrafie a největší rozmach zažila ve viktoriánské Anglii. Tehdy se o citech na veřejnosti moc mluvit nesmělo, no a tak se kytice staly doslova šifrovanými dopisy. Zatímco červená růže je sázka na jistotu a mluví o

0: hluboký odpor. Takže až budete příště v květinářství, zkuste se na tu kytici podívat jako na detektivku. Ať místo romantického vyznání omylem nepošlete omluvu za něco, co jste ani neprovedli.
1: Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr. Jsme Rádio Hana.

tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Neseme další várku informací, děkujeme, že nás posloucháte. Bohaté rybí společenstvo u galerie Šantovka v Olomouci. Odborníci tu v uplynulém měsíci v Mlýnském potoce potvrdili výskyt 14 druhů ryb, včetně chráněných. Město chce v centru tuto unikátní faunu zachovat.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Zelenou střechu bude mít v Přerově základní škola Velká Dláška. Město střechu při rekonstrukci pokryje zelení, která pomůže zadržovat dešťovou vodu a ochlazovat okolí. Úpravy by měly začít ve druhé půli roku, píše o tom Report.cz. 11 projektů připravuje Povodí Moravy na Šumpersku. Má jít o obnovu a opravu vodních toků a vznik protipovodňové ochrany. A to v souvislosti s povodněmi ze září 2024. Na dvou projektech se již pracuje a další práce začnou v květnu. Největší akcí bude oprava břehů a narušené hráze mezi obcemi Lukavice a Postřelmov za přibližně 43 milionů korun, informuje ČTK. Připomeneme, že v září 2024 zasáhla oblast v okolí řeky Moravy 20letá až 100letá voda.
0: Sport.
2: Olomoučtí hokejoví Kohouti mají nového kouče. Extraligový tým povede po letech znovu Petr Fiala. 66letý trenér Hanáky vedl už v letech 2007 až 2014. Nyní nahrazuje Roberta Petrovického, který odešel do Českých Budějovic.
0: Počasí.
3: Víme, jaký bude první květnový víkend, dál nabídne hlavně sluníčko, takže je to vyloženě na tričko. Skoro všude naměříme víc jak 20 stupňů a v neděli to dokonce bude 25. A zemědělci a zahrádkáři už vyhlíží nějaké ty přehánky a deště, ty dorazí po víkendu. Ano, pršet má od pondělka dál. Zdravíme všechny májové řidiče a jsou tu taky naše májové uzavírky, o kterých informuje mimo jiné i Report.cz. Na celý květen se částečně uzavírá v Olomouci ulice Boleslavova. Provoz tu omezí těžká technika. Po víkendu se pak začne opravovat Hamerská v Horici. Jedná se o částečné i úplné uzavírky. Objízdná trasa bude stanovená po Lipenské a Rolsberské. Bude to platit i pro MHD obou straně. A od pondělka bude kvůli stavebním pracem zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi. Tady by to mělo platit do 12. června. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: víkend patří vám a vašemu odpočinku. Zastavte se na moment, nadechněte se té svěží vůně jara a prostě si to jenom užívejte. Dál vás baví vaše jarní Hana.
1: Rádio Hana.
2: Tady to žije.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
5: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
7: Vyrábíte kvalitní potraviny a jste hrdí na svou práci? Přihlaste se do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje, kterou pořádá Ministerstvo zemědělství a ukažte, co náš kraj umí. Získejte prestižní ocenění i důvěru zákazníků. Termín přihlášek je do 10. května. Více na regionálnipotravina.cz.

0: kalendárium.
1: Je tady sobota s datem 2. května, svátek má Zikmund. Narozeniny dneska slaví zpěvák skupiny Olympic Petr Janda a taky anglický fotbalista David Beckham. Mimochodem, dnes je také světový den labirintů. Tak si užívejte dál sobotu a nezapomeňte se smát, protože právě dneska slaví kulatou stovku populární Hurvínek. Takže Hurvajs, všechno nejlepší.
2: Díky!

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Málo prší. Březen a duben byly v Česku nejsušší měsíce za poslední desítky let.

0: Ti požárům. Ovšem hlavně kvůli suchu. S tradičním pálením čarodějnic souviselo jen 10 případů. Na 200 kytaristů a hráčů na další strunné nástroje se ve čtvrtek sešli v Přerově na Hradbách. Zahráli si spolu na jubilejním 10. ročníku akce Kytarový rekord. Přesně 204 muzikantů si zahrálo 6 společných písní. Sport. Do finále mistrovství světa hokejistů do 18 let se mladá česká reprezentace neprobojovala. V semifinále šampionátu na Slovensku padli mladí čeští hokejisté se Švédskem 3-4 v prodloužení. Budou tedy hrát o bronz, a to s Lotyšskem, dnes od 15 hodin.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i v sobotu. Počasí.
2: Víme, jak bude, na Moravě dál, hlavně sluníčko a k tomu přes 20 stupňů. A stále platím, že o tomto víkendu už naměříme první letní hodnoty. Konkrétně v neděli by mělo být 25 a při venkovních aktivitách už to chce opalovací krém, ať se nám nespálíte. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme dál částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky. A pozor taky na Olomoucku u Břuchotína, do konce května je tady úplná uzavírka kvůli napojování na D35. Objížďka během stavby vede přes Horku a Skrbeň obousměrně, tak prosíme všechny, aby dál sledovali přechodné dopravní značení v Břuchotíně. Tohle rádio je váš nejlepší spolujezdec, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Květen je tady a s ním i ta nejlepší víkendová nálada. Ať už trávíte dnešek jakkoliv, hlavně si to užijte naplno a bez jakéhokoliv spěchu. Dál vás pohodově ladí Rádio Haná, tak poslouchejte a bavte se.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu kempfotbal.cz/vepnout.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Jsme Rádio Hana.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Čeká nás Přerov. Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekre a spíš cestovatelská rarita, kterou je dobrý nepřehlídnout, než aby to vedalo na půl dňa výprave za poznáním. Tím místem je Přerovský vlakový nádraží, ale ani to ještě není přesný. Je potřeba dojít na druhý peron, abyste si vrátili v čase. Samotný nástupiště bylo zachovaný v původní fazóně z roku 1841. Ještě větší vechetávka je ale mechanický informační systém z roku 1898, který byl v roku 2012 zrekonstruovaný a je plně funkční. Můžete si tak průbnout, jak to vypadalo, když měl přejít rychlík ku Praze, do Břeclavě nebo k Brno. Ještě vás ale budou poslouchat i přerovští ajzdnboňáci a k druhýma peróna pošlou vždycky ten správný vlak. To vám nezaročíme.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 4. května bude hostem Irena Blašková, náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí, odpady a zemědělství. Nalaďte si nás.
2: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Přijměte pozvání do Tovačovského zámku na vernisáž uznávaného fotografa Jindřicha Štrajta s názvem S láskou. Snímky vznikly pro mobilní hospic Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.
6: Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Vysílá s námi také paní Iva Marciánová ze Zahradnického centra v Kostelci na Hané. Paní Ivo, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás všechny.
1: Když bydlíme v paneláku, nemáme zahradu a rádi bychom si ji udělali na balkóně. Co se na balkóně pěstuje nejsnáze a mohl by to zvládnout každý?
2: Pokud se rozhodneme svoji zahradu či terasu proměnit v království rostlin, je rostlina

0: můžeme potom dát i do nádob zakrslé jehličiny, listnaté keře, které na léto doplníme letničkami. A pak jen kafičko, ale to může začít.
1: A to kafičko nejvíc chutná samozřejmě logicky na zahradě, když máme krásně zelenou trávu, jako na Wimbledonu. Té se budeme věnovat právě teď. Jak je na tom třeba frekvence sekání trávy? Jaké jsou vaše typy výživy a podobně, abychom tu trávu měli hezky zelenou?
0: První, co bych udělala pozimně, tak bych vzala vertikutátor a projela bych stařinu té trávy, aby jsme jako vyčesat trávu. Pokud samozřejmě ten vertikutátor doma nemáme, můžeme použít klidně hrábě. Potom místa, která zůstala pozimně holá, je potřeba doset travním semenem. Výborný na trávu je použít i travní substrát, přímě si křemičitého písku. Ten trávník potřebuje

0: aby nám nezaschlo.
1: Dělí se o své zkušenosti paní Iva Marciánová ze Zahradnického centra v Kostelci na Hané. Děkujeme a přejeme hezkou zahradnickou sezónu. Naslyšenou.
0: Mějte se pěkně a ať vám to všem kvete.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Máme tu pro vás další zprávy. Poslední představení hned 5 her odehraje během měsíce Moravské divadlo Olomouc. Nejbližší derniérou bude v neděli

0: Systém začne fungovat nejpozději v červnu, informuje město Kroměříž.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Hotový je další projekt sdíleného rozpočtu v Prostějově. Ve Vrahovicích se slavnostně otevřelo rozšířené dětské hřiště v ulici Josefa Suka. K obnově a rozšíření hřiště došlo na základě hlasování obyvatel ve sdíleném rozpočtu. Píše o tom prostějov.eu.
1: Sport.
0: Cesta Dalibora Svrčiny na tenisovém Challengeru v Ostravě se uzavírá ve čtvrtfinále. Hráč prostějovského klubu a favorit turnaje nakonec nestačil v souboji o postup do semifinále na Španěla Sancheze. Prohrál s ním 1-2 na sety a na turnaji končí.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Obloha i nadále většinou jasná nebo skoro jasná a v neděli nás podle předpovědi čeká ještě větší hic. Naměříme letních 25. Bio se drží na jedničce, což je mírná zátěž. A už po víkendu je velká šance, že taky dorazí první májové přehánky. Jedeme dál a taky během prvního májového víkendu si dáváme pozor na rychlost. Třicítku musíme dodržovat v Olomouci, například na Svornosti, k Mochově anebo na Krapkově. Jinak stacionární radary nám padesátku hlídají v Olomouci na Přerovském, Okružní a na Slovonínské, taky ve Šternberku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
3: Nenechejte si ujít akci pro celou rodinu. 6. a 7. května nás čeká dvoudenní olomoucký majález v Letňáku. Dva dny plné koncertů, workshopů, soutěží a zábavy. Vypsaná fixa, Atmo Music, Slavíček nebo Mutanti hledají východisko. Chybět nebude ani AZ Quiz, Handmade Zona nebo Silent Disco. Více na olomouckymajales.cz.
4: Tady je Rádio Hana. Hezký večer.

0: čem se píše?
1: Pokračuje Mezinárodní festival AFOM, tedy Akademia Film Olomouc. Promítá se celkem 139 domácích i zahraničních dokumentů. V Olomouci máme venkovní kino, koncerty, besedy, přednášky, vědecké experimenty i nafukovací obří planety přímo na náměstí. Kdyby něco, kompletní program najdeme na www.afo.cz. Včera 1. května proběhla oblíbená cykloturistická akce Bílý kámen. Jak píše Report.cz, běžně uzavřená Libava přitáhla davy, dorazilo víc jak 7 tisíc lidí. A ještě zdravíme do Šumperku, ten zve na pietní vzpomínku u příležitosti 81. výročí osvobození naší vlasti a konce druhé světové války. Další podrobnosti určitě najdeme na webu Šumperk.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.
2: Rádio Haná. Rádio pro Olomouc a Střední Moravu. Střední Moravu.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

Že slovo láska použili slavný Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná.

0: Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady sobota s datem 2. května. Svátek má Zikmund. Narozeniny dneska slaví zpěvák skupiny Olympic Petr Janda a taky anglický fotbalista David Beckham. Mimochodem, dnes je také světový den labirintů. Tak si užívejte dál sobotu a nezapomeňte se smát, protože právě dneska slaví kulatou stovku populární Hurvínek. Takže Hurvajs, všechno nejlepší. Díky.

0: hlásili.
1: No tak, že by nás zvedli.
2: Rádio Haná, kalendárium. Město nebo vesnička, my jsme vaše jednička. Rádio Haná. Rádio Haná. Rádio...

0: Víte, že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Čas nezastavíme a myslet na budoucnost je někdy to nejdůležitější, co pro sebe a pro své blízké můžeme udělat. Ano, teď startuje velmi zajímavý reklamní rozhovor. Jsme na jeho začátku a téma, které se může dotknout kohokoliv. V našem vysílání vítáme ředitele společnosti Senevida, která provozuje domovy pro seniory s Alzheimerovou nemocí. Pan Ivan Černovský, dobrý den.
2: Zdravím všechny posluchače, dobrý den.
1: Jak poznáme, že už nejde jenom o běžné zapomínání, ale může jít o první příznaky Alzheimera?
2: Jedná se o sérii různých příznaků varovných signálů. Stáří automaticky neznamená zapomínání, případně vznik nějaké nemoci, a proto je dobré sledovat svého blízkého, pozorovat jednotlivé projevy změn v jeho chování. To, co můžeme vidět na první pohled, je nějaké běžné zapomínání nedávných událostí, schůzek, opakování obdobných otázek, možná nějakou ztrátu ve známém prostředí, kde se ten náš blízký pohyboval, ale i nějakou složitou orientaci, například v části dne, ročním období, hledání běžných výrazů, které zpravidla člověk používal, případně jejich komolení. To znamená, nikdy nejde o jeden příznak, ale jde o nějaké varovné situace.
1: Dobře, co by měla udělat rodina jako úplně první krok, když má podezření, že s jejich blízkým se něco děje?
2: Otevřít nějakou citlivou komunikaci, mluvit o různých pozorováních, které v poslední době vidím, používat věty, mám o tebe starost, vidím, že se něco mění. Mluvit určitě otevřeně, ale velice jednoduše.
1: Jakou kvalitní péči nabízíte ve vašich domovech pro seniory s Alzheimerovou nemocí?
2: Ta kvalita péče, kterou v našich zařízeních Senevida nabízíme, je kombinací několika věcí. Je to jedna kombinace našich zkušeností, protože těchto domovů v České republice provozujeme více než 50. Dokážeme se vzájemně učit. To, co vždycky je signifikantní pro tu kvalitu péče, je nejen kvalita toho samotného prostředí, jak ten samotný domov vypadá, ale i nějaké vzdělávání personálu. Snažíme se zapojovat do péče blízké našich klientů. Pracujeme také s technologiemi. Mám velkou radost z toho, že jsme na propojení právě našich klientů a rodin zavedli do našeho systému aplikaci do mobilních telefonů Rodinná péče.
1: Kam se na vás můžeme obrátit nebo kde vás přesně najdeme?
2: Najdete nás dneska ve všech částech České republiky. My pro naše zájemce nabízíme kontakt prostřednictvím našich regionálních sociálních pracovníků, s kterým se můžete dovolat. To znamená, na našich webových stránkách se nevydá. Najdete vždy kontakty na regionální sociální pracovníce a na naše jednotlivé domovy.
1: Rádi v našem vysílání ředitel společnosti Senevida, která provozuje domovy pro seniory s Alzheimerovou nemocí. Pan Ivan Černovský. Moc děkujeme.
2: Děkuji za rozhovor.
1: Jsme na konci našeho reklamního rozhovoru a teď už chystáme další zajímavé info. Poslouchejte nás dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Když James Bond před několika lety likvidoval s agentem 006 sovětskou továrnu na biochemické zbraně, netušil, že se s účastníky téhle destruktivní mise opět po létech setká. Bývalý velitel vojenské ochranky generál Urumov teď tvoří výkonný tandem se smrtelně nebezpečnou nymfomankou Xenií, a to není Dáda Patrasová, a oba jsou na výplatní listině ruské mafie. Bondovka Zlaté oko, tedy Golden Eye, je z roku 1995. Hlavní role Pierce Brosnan. Pierce je z rozvrácené britské rodiny. Než se stal hercem, dělal opravdu mnoho šílených povolání. Asi to nejšílenější, které vybírám z toho svého seznamu, je polikač ohně. Určitě si pamatujete slavnou petrohradskou scénu, když Bond jede tankem městem. Takže tank, ve kterém James Bond, tedy Pierce Brosnan, se řítí přes celý Petrohrad, je opravdu upravený ruský tank T-55. Mimochodem, stejný tank se objevuje také v 6. epizodě 7. série seriálu Červený trpaslík.
1: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
2: Zpěv dnes obstará rocková babička Anna May Balog, tedy Tina Turner, švýcarská rocková hvězda i herečka, jedna z nejpopulárnějších hvězd 80. let 20. století s opravdu nezaměnitelným hlasem. Rok 95, Tina Turner, Zlaté oko, Golden Eye.

0: Zprávy Rádia Haná.
1: Neseme další várku informací, děkujeme, že nás posloucháte. Bohaté rybí společenstvo u galerie Šantovka v Olomouci. Odborníci tu v uplynulém měsíci v Mlýnském potoce potvrdili výskyt 14 druhů ryb, včetně chráněných. Město chce v centru tuto unikátní faunu zachovat.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Zelenou střechu bude mít v Přerově základní škola Velká Dláška. Město střechu při rekonstrukci pokryje zelení, která pomůže zadržovat dešťovou vodu a ochlazovat okolí. Úpravy by měly začít ve druhé půli roku, píše o tom Report.cz. 11 projektů připravuje Povodí Moravy na Šumpersku. Má jít o obnovu a opravu vodních toků a vznik protipovodňové ochrany. A to v souvislosti s povodněmi ze září 2024. Na dvou projektech se již pracuje a další práce začnou v květnu. Největší akcí bude oprava břehů a narušené hráze mezi obcemi Lukavice a Postřelmov za přibližně 43 milionů korun, informuje ČTK. Připomeneme, že v září 2024 zasáhla oblast v okolí řeky Moravy 20letá až 100letá voda. Velký požár se rozhořel v sobotu v Národním parku České Švýcarsko na severu republiky. Oheň pohltil lesní porost a hrabanku na ploše čtverečního kilometru. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Během dne s živlem na místě bojovalo 31 jednotek hasičů a 3 vrtulníky s hasebním vybavením. Dále to sledujeme.
0: Sport.
1: Tentokrát to nevyšlo. Čeští hokejisté v přípravě na květnové mistrovství světa po 5 výhrách poprvé neuspěli. V druhém utkání na českých hrách v Českých Budějovicích podlehli Švédům 2-4. České čtvrtkařky se ve štafetě kvalifikovaly na atletické mistrovství světa 2027 do Pekingu. Na světovém šampionátu na trati 4x400 metrů budou poprvé od roku 2013. Kvalifikovaly se na mítinku v Botswaně. Mladí čeští hokejisté to dokázali. Vybojovali na mistrovství světa hráčů do 18 let bronzovou medaili. V utkání o třetí místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1. Česko získalo v této věkové kategorii medaili po 12 letech.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Obloha i nadále většinou jasná nebo skoro jasná a v neděli nás podle předpovědi čeká ještě větší hit. Naměříme letních 25. Bio se drží na jedničce, což je mírná zátěž. A už po víkendu je velká šance, že taky dorazí první májové přeháňky.
0: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.
3: Kudy půjdeš, až ti zasnou světla?

0: Francouzsky. Německy. Španělsky. Italsky. Nebo i korejsky.
1: Opan, kam nám stát?
0: Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
2: Nejlepší.